Dim tana na dir tana na dir na dir na dim tana na dir tana na dir na dir na dim tana na dir tana na dir na dir na dim tana na dir tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim tana na dir na dim